I zajemky, hej, Julko z kabina, hej, ty vina, ty la najsr nejste, pojka Izabela, pulista je rýt, to jsou na vju. Montgerta, i země Diania, Julko Gaca, on je ten vina, ojko Aňa Gaca, on cíte, to jsou najsr tuský.